0: Sean Crane, dnešní soundcheck z Airborne, poslední od Van Halen, že si čujeme odnovu útre, to jsem 16.
1: Soundcheck se Stormy. Rock noviny, koncerty i muzikální odkrytia. Rock. Z-Rock.